0: nerost!
1: Na to nemáš právo, hoku.
2: Strávil jsem tu s váma noc.
1: Tak dost. Tebe si dám snídaní. Ah!

0: www.trebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
1: Rezidence Purkarec. Nadstandardně vybavené dvojdomy s nádherným výhledem.

Náš kolega z ochranky, která pro nás pracuje, tak vždycky říká, že mě do nepříčetnosti přivede, když vidím, že někdo prodává naše překupované.

tím nějak jako to, ale to dělám třeba 10 let na Facebooku, jako úplně normálně. Teď se to nějak chytlo, myslím si, že je to tím, že jsou lidi víc nasraný a chtějí slyšet něco proti tomu. Tak se to nějakým způsobem chytlo, každopádně já to nestavím na tom, já to stavím čistě na tom, že já v České republice chci vychovávat

0: tohleto kolečko jsme tancovali samozřejmě pro vás.
1: Děkujem.
0: Kde je halapartna?
1: Máme halapartna.
0: Máme.
2: Jo.

0: Nicméně jsme tam měli oba ty obrovský jako mínusy v
1: Tak
0: těch
1: musíš.
0: milionech, tak jsem říkal, no tak sakra, tak to musíme jako příští rok jako nějak vydělat, aby jako nás ty lidi to jako nepřišli zastřelit a neposílali na nás vymahače a podobně. Tak jsme si řekli, že v tom jako musíme pokračovat a zaplať pánbu se to povedlo a tenhle ten projekt se rozrostl do té dnešní podoby 8 festivalů po...
1: A 21 let?
0: Ano, ano, po 8,
1: po
0: 5 českých hradech a 3 moravských. Z čehož Závorka, jeden ten moravský je Slezský, to je strašně
1: důležité. Jo, pozor, no jasně, to jako...
0: No ne, to my máme jedno.
1: To jste dostali pod ruce.
0: Vždycky, když přijedem do Hradce nad Moravicí, tak já vždycky dostanu jako mail, že to není Moravský hrad, že to je Slezský hrad. Já už mu teda teďka odpovídám, protože my jsme dřív použili jako dvě značky, České hrady CZ, Moravské hrady CZ, pak jsme to jakoby zahrnuli do toho Hrady CZ, nicméně tenhle ten pán si toho už asi 8 let nestačil všechno.
1: Ne, to můžeš nemá, komunikovat, jak chceš, a oni si melou svoje.
0: Já očekávám teďka každým dnem, že už...
1: Přijde mail. A to je zase takové hezké, jako přijdou.
0: Je to 8 akcí celé léto, kontinuálně pracuje celou dobu, respektive bych řekl, jako řekněme, doprovod a
1: psychická podpora.

0: ale jako...
1: Dobré, dobré.
0: Až na ty lidi v Brně, Brno je super.
1: Tak s ním něco dělej. Tomáši, prosím tě. Ten koncert to bude

0: jenom samé dobré počasí, dobré diváky, dobré kapely. A to by přeju hodně sil a chutí do života, protože máš ho na rozdávání. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit, že se uvidíme na Hluboké.
0: Díky, ahoj. Tak.

0: Rokem 2008, protože nás spojuje jeden velmi známý festival, a to je Porta. Ty jsi dostal autorskou Portu, já jsem ji kdysi mnoho let šefoval. Jak vzpomínáš na folkové festivaly?
1: Ale tak já vzpomínám tam jako moc hezky. Já jsem se na ty folkové festivaly ze začátku přihlásil trošku.

0: hotovo. A vím, že Edis byl velmi naštvaný a že z toho jsme měl teda velmi jako velkou frustraci, že to jako...
1: Tak frustraci, no tak ono samozřejmě v tom, měš tu covidovou dobu, tak pochopit.

0: No, ty tam jako docela, jako ty gorily máš rád, že?
1: Je to jako úplně jiný svět a je to nádherný, jo.
0: Já mám kamaráda v Brně a ten mi dovez ukázat film, on tam byl. A seděli tam...

0: Kráva. Jak říkají Židé, i prodělek je obchod a je třeba s tím pracovat.
1: No, jako ne,
0: ale někdy to bolí. No. Michale, co si pustíš za muziku? Nebo vůbec, jako, když člověk dělá v této branži, tak někdy se říká, že cukrářů si jako